Vážení soudruzi a soudružky, představujeme vám Jaw Bobble, mladého pána z Londýna, Whitechapel. Přivezu vám nový zvuk.